0: This is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn Radio.
0: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Sve jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
0: Fajn Radio.
1: All the hits.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Fajn Radio.
6: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
7: Fajn Radio.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio.
7: CZ.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right there.
5: Fine.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj,
0: my pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn Radio. Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
8: This is Beyonce.
9: Hey, this is Halsey.
10: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firma na zážitky.cz.
1: Fajn Rádio.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
1: Fajn Radio.
5: Fajn.
1: Vždycky hot.

Dobré ráno, dobré ráno, ahoj všichni, je to tady. Startujeme fajn víkend dneska, jako obvykle, ráno o víkendu s Míšou. Já doufám, že jste ten týden měli v klidu. Hele, jestli ne, je to chill, jo. O víkendu si odpočinete, i kdybyste byli v práci, tak to neznamená, že ten mozek si nemůže malinko odpočinout. A nejlepší jsou k tomu samozřejmě nějaký ty songy u zelku One Republic nebo Whitney MC, ale teďkon Shawn Mendes, jeho Why, Why, Why na fajnou.

Neskutečná kapela pro lepší ráno na fajnu. One Republic, Need Your Love. A my se společně musíme podívat na to, co je dneska vůbec za den. Jednoduchá otázka, vždycky tím startujeme při našem společném vysílání, je například Světový den želviček. To znamená, jestli máte dneska doma někdo želvičku, má svátek, popřejte jí nebo mu hodně štěstí. Ale my taky hodně štěstí, musíme popřát jednomu songu, rozhejbávačce, který právě teď slyšíte.

když je ta sobota skvěle hodí. Přece jenom neděle je od slova nedělat. To znamená v sobotu rozejbávačku ještě k tomu, když slaví krásný narozeniny. To je skvělý. No a co bychom byli za správný rádio, kdybychom si to nedali celý? Pojďte do toho se mnou, Panic at Disco, High Hopes na fajnu, no tak, pro lepší ráno, to se vždycky hodí.

0: Wonderful Life, taky Purple Disco Machine, Wonderful Life. Song, který tady není úplně jenom tak, protože Hurts a Wonderful Life vzniklo už před dlouhou dobu, no ale my na Fajnu máme právě speciální remix, který udělal Purple Disco Machine, no právě k roku 2025. To znamená, že to chytlo nový nádech, nový název Wonderful Life 25. No ale to není jediný song, který máme v playlistu. Například je tu i mladý, talentovaný a občas malinko kontroverzní sombr. Člověk, který dokáže sfalšovat útok sám na sebe. Jeho banger 12 to 12, který pro sobotní ráno prostě potřebujete. A taky věc, kterou každý z vás určitě miluje. A to je další skandál, tentokrát na univerzitě. Ach jo, občas je něco fajn, občas ne. A ty univerzity mají poslední dobou normálně víc bizárků, než bych čekala.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také doprodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
10: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Fajn Radio.
12: Music.
1: Fajn.

odjíždí v 8.33 na Fajnu. A já doufám, že jsem vás alespoň malinko probrala. Jestli ne, já věřím, že vás tohle téma probere. Musím říct, že je to malinko smutný a doufám, že to není pravda, ale jeden profesor z fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně prej posílal erotické zprávy a nevhodné narážky studentům. Prosím vás, já doufám, že se tohleto v dnešní době už neděje. Ano, hodně lidí si strašně stěžuje, že dnešní doba je přehrocená, proč se prostě řeší každý blbý slovo, každá narážka, ale na rovinu jsou věci, které se musí řešit. Jako dobře, možná to pravda je, možná ne, ještě to není úplně oficiálně vyřešený. Jediný, co tak teda ten profesor odešel z té univerzity a to je tak zatím všechno, co se vyřešilo. Zatím je to teprve v fázi spekulací, ale na rovinu já strašně doufám, že to není pravda. Prostě představte si to, jako chodit do školy a ještě se cítit blbě kvůli tomu, že vás tam někdo prostě obtěžuje. Nejenom, že se musíte učit na ty zkoušky, máte toho strašně moc, ale ještě řešit tohle, to je prostě strašný. Prosím vás, lidi, chovejme se k sobě jako lidi. Ať jste profesor nebo jakýkoliv nadřízený, to, že se vám líbí vaše, nevím, sekretářka, neznamená, že ji musíte nějakým způsobem nevhodně napadat. Opravdu ne. Třeba vám zlepší náladu naše songy. Například Ravelnay, Rex Orange County, jejich Love Me Not. Dejte si tenhle banger s náma na Fajnu. Stojí to za to.

0: Krásně jsme si společně zacestovali. Kellyn, jeho Praha, Vídeň. No a na fajnu se taky někam přesuneme. Ale samozřejmě v dobrým. Byli jsme v Brně na univerzitě. Za chvilku se společně přesuneme do Prahy na Karlovku, protože ona slaví jeden úspěch. No ale o tom až za chvilku. No a taky si dáme můj oblíbený song. Jedna z největších novinek v našem playlistu, Tame Impala, Jenny, jejich Dracula. Na rovinu, já strašně ráda zpívám tenhle konec. Ale víte co, já vás ušetřím, lepší, když budou zpívat oni za chvilku na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Lyže?
2: Happy Sport.
0: Dětské kolo?
2: Happy Sport.
0: Půjčovna?
2: Happy Sport.
0: Servis?
2: Happy Sport.
0: Bazar?
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě?
3: Happy Sport.
0: Happy Sport?
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
5: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Fajn Radio.
9: Here we go.

Dracula. Banger, který nám dojel v 8.49 na fajnu. No, my si musíme říct něco, díky čemu jako my Češi můžeme být hrdí. A tentokrát to není pivo. Je to žebříček univerzit, kde dominuje naše Karlovka, a to skoro ve všech oborech. Na rovinu, nejvíc je to lingvinistika či historie, nebo taky informační management. Na rovinu, na Karlovku jsem nechodila, ale všichni, kdo tam chodíte, gratuluju. Jo? Chodíte na jednu z nejvíc oceněných univerzit, kterou máme nejenom v Čechách, ale celkově v Evropě, což je jako docela hustý, na to, že je to v Česku. Hele, k nám nejezdí ani ty největší hvězdy, ale Karlovka, ta je dobrá, což je vlastně dobře, takže máme to nejlepší vzdělání. Možná se teďkon proslýchá, že by se mělo vzdělání spoplatnit, což by bylo hodně blbý, vzhledem k tomu, že většina lidí by na to neměla, co si budeme, jenom když tak řekneme, vzdělání v Americe je strašně drahý. A představa, že takovýhle půjčky se berou Češi, jenom aby mohli studovat, což samozřejmě není jenom studium, je neskutečně důležitý, ale představte si to, zadlužit se na celý život, jenom kvůli studiu. Fakt buďme vděční za to, co tady v Česku máme, alespoň prostě zdravotní péče, vzdělání, máme to tady, to znamená, využijeme to, buďme prostě ten vzdělaný národ. Hodně lidí k nám jezdí kvůli tomu, aby se mohli dovzdělat, a my to tady máme zdarma. Teď si přijdu, jak kdybych prostě byla na starším rádiu, vzhledem tomu, co tady říkám, že tady to mi vždycky říkali rodiče, ale tak víte co? Vždycky nás něco naučí. Mě naučili tohle. A nebo taky, co jsem se naučila třeba na fajnu, je vám přidávat ty nejlepší songy. Už za chvilku Lady Gaga, ale teďkon Bella Kay a její neskutečný banger. Dejte si ho s náma na fajnu.

Neskutečná Lady Gaga, její Dead Dance. Banger, který nám uzavírá naši první společnou dnešní hoďku při Fine Weekendu s Míšou. A já doufám, že jste ready na tu druhou, protože to bude hoďka plná bizárku. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
4: Fajn Radio. Instagram.
0: YouTube.
4: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn Radio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
4: Fajn. Vždycky hot.

Dobrý jobu, je to tady, startujeme dopoledne, už není ráno, je 9 hodin a 1 minuta, to znamená ideální čas to tady celý odstartovat, hlavně to dopoledne, dobře, už jsme se slyšeli, tak a dobře, ale víte co, já toho nechám, radši si děláme nový téma, který za chvilku budeme probírat a to bude jedna lama, to zvíře. Ne, fakt, budem se tady o lamě, já nechápu, jestli tomu někdo nevěří, ale víte co za chvilku, jo, do té doby nějaký songy, Kato John, Turn the Lights Off, nebo Eminem, jeho hudiny právě teď na fajnu.

který nám společně zpříjemnil dopoledne Jimin Yohu. A my společně při Fajn Víkendu s Míšou si dáme jednu svatbu. Přece jenom to je něco, co k víkendu, k sobotě většinou docela patří. Na rovinu, většina mých spolužáků ze střední nebo ze základky už je ženatá nebo vdaná a tomu je 23. No, tady k tomu tématu se nebudu vyjadřovat, protože ano, chápu, že když člověk zamilovaný, je fajn třeba i toho člověka nakonec vzít, ale prostě mi 23 teda. Ale to není důležitý. Nebudu tady brečet. Jde mi o to, že jedni novomanželé pozvali na svoji svatbu lamu, ale prosím vás, není to žádnej trapnej, bejvalej spolužák, spolužečka ze střední základky, mě tam nikdo nepozval. Jde o skutečný zvíře. Prostě si tam vykračovala v obleku upravená lama. Hosté z ní nemohli spustit oči a byli ze zvířete naprosto nadšení. A na rovinu, já se nedivím, vždycky, když tam jde nějaký pejsek nebo kočička třeba s prstínkama, tak je to vždycky ta největší atrakce všech svateb. Stejně jako na Fajnu největší naše atrakce jsou songy. Už za chvilku Glass Animals, Ian Dior, Heat Waves, nebo teďkon už tenhle neskutečný banger, Lore, Loy, Red Eyes na Fajnu.

0: XCX A360. Příjemná můdovka, která nám zpříjemňuje sobotu. A samozřejmě tady toho víc, co nám bude zpříjemňovat sobotu. Například Jiso Zejných Eyes Closed. Jeden z nejoblíbenějších songů mojí kolegyňky Kristin, která vysílá vždycky po mně. A na rovinu mě se jako taky líbí, ale víte co? Když někdo jiný má tu songu radši, je taky lepší prostě říct jeho, no. Taky vám špatnou zprávu pro všechny, kteří používají AI-ko. No ale to si řekneme až za chvilku, na fajnu.
1: Na fajnu chystáme výzvu,

0: krok, co někomu zachrání život. Sleduj Fajn a náš Instagram.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
9: I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey.
10: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz. Turn it up, turn it up.

BTS. Jejich Swim. Banger. Tady nám dojíždí v 9.32 na Fajnu. No a my si dáme konec jedné éry. Na rovinu, skoro všichni v dnešní době používáme AI. Dokonce i starší lidi, i když si to třeba neuvědomujou. Například na Google vždycky prostě vám vyjede takový ten AI pomocník. To znamená, že vlastně i starší lidi, když něco googlí, používají AI. No ale nově možná některý lidi zklamu, protože už je konec neomezeného Gemini. Přesně tak. Program, díky kterému se hodně lidí učí. Ale pozor, nebylo to jen tak, bylo to pomaloučku, polehoučku, vlastně to byl takovej rozchod. Rozchod free verze. Protože dřív bylo hodně věcí zdarma právě na tady tom programu, no ale nově, protože se to aktualizovalo, no ale nejen tak. Z začátku přišly první omezení, potom další, pak další, pak další. No a teďkon, už když si nezaplatíte tu verzi, no tak máte smůlu, nemáte tu kompletku, no. Vlastně nemáte skoro nic. Nově si uživatelé začali všímat toho, že skoro nic nemají. No, bohužel, ale nebojte. Na Fajnu ještě nemáme songy za poplatky, ty vždycky máme jenom pro vás zdarma. Za chvilku Sombr, ale teď už Dua Lipa i Break My Heart. Na Fajnu.

0: a největší novinka, kterou máme v playlistu Potential. No a na fajnu se taky musíme dát jednu bejvalou novinku. Ano, slovo nebo slovní spojení bejvalá novinka zní naprosto příšerně, ale je to hrozně jednoduchý. Tohle je Bruno Mars, jeho I Just Mind. A nejenom, že před pár měsíce má to byla ta největší novinka, ale Bruno díky tomuhle songu odstartoval svoje tour, který mimochodem byl i v Evropě. A když je něco u nás v Evropě, tak se to samozřejmě vyplatí, protože tam lidi můžou normálně jít. Je to přístupný i pro nás Čechy. No ale hele, kdo se to nestih si koupit lístek nebo tam přijít, nebojte, já věřím, že jednou se stane, když to zase zopakuje. Přece jenom, když se jednou něco stalo, tak teoreticky je možnost, že se to stane znova. Nebo třeba takovej Harry Styles, ten by se k němu mohl přidat. No minimálně se k němu přidá u nás na Fajnu. A to už za chvilku.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Fajn Radio.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.
8: Fine.

Harry Styles. Jeho American Girls. Banger, který nám zpříjemňuje víkend na fajnu. A my si společně dáme jednoduchou AI věc. A vlastně strašně smutnou, protože

pádem skoro každý jsme to dělali. No ale jako sfalšovat smrt svojí dcery a vygenerovat AI fotky, aby tomu ostatní věřili, to už je trošičku jiný level. Italská policie řešila docela nepříjemný případ, kdy zjistila, že jedna 44-letá žena sfalšovala smrt dcery. To, že byla nemocná, to je samozřejmě jedna věc, ale co vás k tomu vede? Protože představte si to, kdyby prostě už jste se dožili třeba dospělosti, protože ta holčička byla malá, no a potom by vám bylo prostě třeba 15. Už byste prostě vnímali, dobře, to vnímáte i v 10, ale spíš ve smyslu, už byste vnímali, co se kolem vás děje, prostě zjišťovali byste si informace, no a nakonec byste zjistili, že vlastně neexistujete. To je naprosto příšerný. AI je mega vyspělý, strašně prostě se postupuje dál, no a v dnešní době prostě už pomalu člověk ani nepozná avatara od skutečného člověka, samozřejmě rozdíly tam naštěstí ještě jsou. No ale prosím vás, buďte opatrní. AI je AI a má to svý klady i zápory, no ale co má vždycky jenom klady, jsou naše songy. Už za chvilku James Young, no a teďkon Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside na fajnou.

0: James Young, Song Infinity, který nám uzavírá naší společnou druhou hoďku tady na Fajnu. To znamená, že jsme krásně v půlce a já doufám, že jste připraveni a naladěni na tu poslední, protože přece jenom, co si budeme, ještě nám zbývají dvě a my to zvládneme. Co zvládneme? My to tady rozjedeme totálně, a nejenom songama, taky novýma informacema, taky hokejem, no, je to hodně.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května.

0: hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
4: Fajn Radio.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn.
5: It's the weekend. It's the weekend.

dobo, já vás vítám. Turn up all damn weekend. And I love the weekend vibes. Při naší třetí společný hoďce. Jednoduše jdeme to tady při Fajn víkendu s Míšou pořádně rozjet. Za chvilku se podíváme společně do našich společných dětských let. Hele, pro někoho možná to jeho teen éra, jo? Nebudu nikoho podceňovat. Přece jenom je to éra, na kterou věřím, že si všichni pamatujete. No ale o co bude, to si řekneme až za chvilku. Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Do té doby třeba Taylor Swift nebo Zerb a Coldplay právě teď.

Song River, který nám dojíždí v 10.13 na Fajnu. No a my si dáme jednu naši dětskou legendu. Na rovinu, kdo alespoň nezná jméno Hannah Montana, tak já absolutně netuším, kde jste žili, protože prostě Hannah Montana je klasika. I moji rodiče jí znají, mé babička se na ní se mnou koukala, to znamená, že vy ji musíte 100% znát, nebo třeba tenhle ten banger, který pode mnou teďkon hraje. No, to není to nejdůležitější, co budeme ve spojitosti s tímhle jménem probírat, nebo vlastně, víte co, ne s tímhle jménem, s jménem hlavní hvězdy, neboli Miley Cyrus, která oficiálně získala hvězdu na chodníku slávy. A je to první z 90-kových hvězdíček. Ale tak, divíte se, Miley Cyrus, Hannah Montana, to je prostě něco, co se nezapomíná a co všichni milujou. Miley má svoji historii, která není úplně příjemná. Přece jenom je to jedna z těch dětských hvězdiček, která ten tlak úplně nezvládla, ale nakonec se z toho dokázala vyhrobat a dneska je to větší hvězda, než bývala dřív. Já osobně a věřím i, že vy jí to všichni přejeme, no stejně jako si společně přejeme další nějaký ty bangry. Zahlup už Demrod Kennedy a teďkon Rugale a neskutečný banger Pretty on Paper na Fajnu.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství, který není zajímavý jenom na ledě, ale i kolem něj. Do té elity se letos vrací i Slovinsko a Itálie, nějaký ty souboje s Českem už samozřejmě proběhly. Slovinsko, no to jsme neporazili, Itálii naštěstí jo. No ale třeba šampionát hostí Švýcarsko, co určitě většina z vás už ví. No ale na rovinu, turnaj ve Švýcarsku je obrovská srdeční záležitost, protože organizátoři chtějí napravit zklamání z roku 2020, kdy mistrovství kvůli pandemii muselo být právě ve Švýcarsku zrušeno. No ale fanoušci ve Švýcarsku jsou největší srdcaři a to se teďkon opravdu krásně ukazuje. No ale pro nás Čechy je největší záležitost samozřejmě souboj se Slovenskem, který bude už dneska 16:20, tak buďte ready.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Fajn Rádio.

Caitlin Aragon, neskutečný banger Iron. A my si při našem společném fun weekendu dáme další novinku při Spotify. Ano, Spotify, special aplikace na songy, tu stoprocentně všichni známe, teda samozřejmě až na ty, jako jsem třeba já, kdo používáme Apple Music, no ale to jsou samozřejmě jenom výjimky. Každopádně u Spotify se zase stala nová věc. Tady ta společnost umožňuje umělcům rezervovat lístky na koncerty podle počtu přehrání, což je actually docela cool. Má to prej umožnit umělcům rezervovat vstupenky pro jejich největší fanoušky. Ale tady bych viděla jeden velký háček, jak se pozná největší fanoušek. Protože ano, jsou lidi, kteří jsou schopní 24/7 poslouchat ty největší bangry. No ale co, když na to člověk nemá čas? Přece jenom jsme ve škole, jsme v práci, no a jsou lidi, kteří prostě toho času mají víc, kteří toho mají míň, no, je to hodně. U Spotify zrovna s jejich logem a dalšíma kontroverzema kolem toho se toho děje hodně. Očividně špatná reklama je taky reklama, všichni o Spotify teď mluví, takže vlastně asi OK, pro ně super. Na Spotify například najdete i tenhle banger. Naughty Boy, Sam Smith, jejich lalala, který si teď společně dáme při fajn víkendu s Míšou. Užijte si ho, nalaďte si krásnou sobotu a pojďte do toho se mnou, no tak, ať v tom nejsem sama.

0: Måneskin, jejich Begin. No a na fajnu třeba tenhle banger. Samozřejmě máme jich tu ještě mnohem víc. Bude taky třeba Alex Warren, jeho Fever Dream. Nebo právě Shabuzi, Mel Smith, Blink Twice. No ale vy stoprocentně dvakrát nemrkejte, přece jenom nevyplatí se vám to. Když posloucháte rádio, tak je nejlepší ty oči úplně zavřít a prostě jenom relaxovat a chillovat. Protože co jiného byste při té sobotě chtěli dělat? Ještě k tomu při takovýhle můdovce, jenom se zaposlouchejte. Já doufám, že jste poslouchali dost, protože celý banger za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
1: Fajn rádio.

10 hodin a 49 minut na Fajnu. A my si dáme jeden smutný konec. Seriál, který jsme milovali, který vlastně ještě teď milujeme z Netflixu, končí. První to byla Emily in Paris. Pak to byla Emily in Roma. Potom Emily in Athens, která to bude vlastně až teď v té šesté řadě, která se teďko natáčí. Nebo takhle. Hodně fanoušků tenhle seriál milovalo. Pak tady byli Francouzi, pak Římani, nebo Italové, dobře, kteří úplně, jako ne, vzhledem k tomu, že to zesměšňovalo jejich národ. No ale uvidíme na Řeky, jo. Třeba budou Řekové ten seriál milovat, i když se to bude natáčet v Aténách. A to už opravdu poslední šestá řada. Na rovinu, jestli mám říct svůj osobní názor, tak mě překvapilo, že to mělo tolik řad. Já čekala, že to bude třeba 3, max 4 řady mít, zbytek už ne, no ale on to má 6 řad, což jako wow. Hele, na rovinu. Někdo seriály miluje, někdo ne, někdo miluje songy, někdo je nemiluje. Třeba Rihannu, její Breaking Dishes, milují naprosto všichni. Nebo pak Gufnau, Marie April, jejich Nezvládám právě teď na Fajnu.

0: Fein Weekend.
1: Fein Weekend.
0: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
2: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Fajn Radio.
4: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram.
4: YouTube.
3: TikTok.
4: Co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Dobrý dopo, je to tady, startujeme naší poslední společnou hoďku, no ale nebude to jenom tak, protože na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Rádio, se oznámila jedna soutěž a vy budete moct vyhrát několik lístků na koncert a není to nikdo jiný než Nejo a Akon, kteří budou 27. května u nás v Outučku. Už mi přišlo několik zpráv, že byste to chtěli vyhrát. No a za chvilku budete mít tu možnost. Jediný, co stačí, abyste pořádně poslouchali. Bude tady několik songů a mezi nima je schovaný takzvaný call-in. Jednoduše se rozezní, volejte 724 634 634. Až tuhle výzvu uslyšíte, tak volejte. Ještě ne. No a ten posluchač, který se dovolá jako třetí, tak bude mít exkluzivní možnost si zasoutěžit. Ale pozor, znova zdůrazňuji, je to soutěž. To znamená, nezvládnete to, máte smůlu. Pozná se hold ten skutečný fanoušek.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Mark Amberyho Belong Together. Dejte si tenhle banger s náma na Fajnu.

0: Poutejte se, právě jsme dorazili do cíle na koncert Leo a Aiken.
1: Přesně tak, my tady na Fajnu máme exkluzivní možnost vyhrát dva lístky na koncert v pražský O2 aréně, a to už 27. května. Je to za rohem a já už tady mám jednoho člověka, který možná ty lístky vyhraje. Halo, halo, slyšíme se?
2: Míšo, ahoj, tady Pavel.
1: Ahoj Pavle, tak co, jsi ready?
2: Jsem ready.
1: Super, ale já ti ještě jednou, já už jsem teda říkal do telefonu, ale ještě jednou do éteru, já ti pustím tři songy a ty musíš minimálně u dvou uhádnout, od koho to je. Buď Aikon nebo Neo. Jseš ready?
2: Ready.
1: Super, tak pořádně poslouchej, tady je první.

0: 50-50, tak co? Co myslíš?
1: Je tohleto Neo?
0: Správně, super, tak jednu odpověď máš dobře, teď už jenom dvě. Vlastně stačí ti jedna a lísky jsou tvoje. Tak tady je druhá ukázka. So lonely, tahle byla kratší? Co myslíš? Ještě jednou, promiň, teď jsem ti nerozuměla. Správně, super, no lísky jsou tvoje, no ale my si pustíme ještě jednu, já chci zjistit, jsi opravdu skutečný fanoušek a schválně si trefíš i tu třetí, jo?
1: Jdeme na to.
0: Super. Tak co, co myslíš?
1: Tak tady to je Aiken a Eminem Smack That.
0: No super, ty jsi to dal ještě takhle, tak to je pecka. Prosím tě, zůstaň mi na drátě, lístky jsou tvoje, já si o tebe vezmu všechny údaje a doufám, že si ten koncert užiješ, tak ahoj.
1: Děkuju, jsi hodná, hezký víkend, ahoj.
0: Čau. No tak jednoho výherce.

0: tady Pavel.
1: Žádná vata. Jenom
0: do té doby třeba Taylor Swift, Elizabeth.

0: Muse, neskutečnej banger Love Tonight. Který nám dojíždí v 11.21 na fajnu. Ne, nejenom, že se za chvilku děláme milovanou ženskou logiku, jednoduše vysvětlíme, jak to na tom světě funguje, ale taky bude třeba tenhle banger Robin Schulz, Sigala, AM 2 PM. Nebo Rudimental, Khalid, All I Know. No je to hodně, buďte tady s náma.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky CZ.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Fajn Radio.
16: This is Bruno Mars.
17: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fine.

Rudimental Kalit, jejich neskutečný banger All I Know. No a na fajnu přichází ten správný čas ty ženský logiky. My ženy a ponožky. To je velký téma. Za prvý ano, v pračce všichni víme, že se ztratí. S důrazem na slovo všichni. Takže pánové, až příště vám žena bude prát ponožky a vy si budete stěžovat, že vám chybí ta druhá, tak to není její vina. To je vina té pračky.

0: Gatia. Pinky up. Banger, který nás probral v 11 hodin a 39 minut, no pak třeba tohle. Nám dodá tu správnou energii už za chvilku. Zara Larsson, její Midnight Sun. Jedna z největších novinek, kterou máme v našem playlistu. A já doufám, že jste ready, protože si ji společně dáme už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnprague.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn Radio.

Jakula Banger, který nám ukončuje Fine Weekend s Míšou. A já doufám, že jste plně ready na moji mladou, talentovanou, šikovnou, úžasnou kolegyňku Kristin, která přijde hned po mně. Jako vždycky hot, vždycky fresh, jenom tady na ní koukám. Dneska přišla s úsměvem, nadšená. Tak já věřím, že tu její energii předá i vám. A my se slyšíme zítra. Tak ahoj.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh. Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: lidi, startujeme Fajn Víkend s Kristin, máme 23. května, sobotu, no a před náma 4 nadupaný hodinky, lidi, je dost možný, že vy na následující čas nemáte třeba co dělat, v tom případě poslouchejte dál, protože já tady mám pro vás nějaký tipy, co se kde dneska děje, třeba dneska i večer, a pokud máte co dělat, tak nevadí, stačí poslouchat Fajn, tím mi uděláte radost, pojďme rovnou na to, máme tu skvělý songy Jason Derulo, nebo taky Mallgrab, nebo taky tenhle banger.
1: Fajn Víkend.
2: Fajn Víkend.
0: Gigi Perez, úžasná zpěvačka, její Sailor Song právě teď na Fajnu. Tak si to užijte.

roku 2020. Covid vám to taky připomíná, mě určitě. Jason Derulo. Savage Love. Na fajnu. Máme sobotu 23. května. Víkend. Někdo z nás nic nedělá, někdo z nás má napilno a něco hodně dělá, ale já tady mám pro vás tipy, pokud dneska zrovna třeba nevíte, ať už během dne, tak i večer. Jako první tady máme dneska se koná ve Fóru Karlín v Praze finále Miss Czech Republic. Vyhlášení té nejkrásnější tady u nás. Je tam posledních pár vstupenek, takhle před hodinou jsem to čekovala, bylo tam posledních pár vstupenek, teď jsem to zkoukla znova, jsou tam vyloženě 4 vstupenky, takže jakoby teď hned nebo nikdy. A pokud byste nechtěli samozřejmě vyhazovat peníze, tak normálně čekejte dneska večer spam na sockách, tam to rozhodně určitě bude, kdo dneska co vyhrál. Pojďme zase dál, máme tady taky další pivní slavnosti, vysmolení, konají se přesně dneska v Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Celý den budou bednářské vystoupení, prohlídky muzea, jídlo, pivo, hudba, no známe to, bude to tam celý den, takže pokud máte celý volný den, tak rozhodně vyražte tam. A poslední, tady máme koncert Rock in Budějovice. Bude to tam taková jako česká rocková klasika, kapely jako Dimitri, Alkohol, Horký žeslíže, jo, koná se to u pivovaru Samson, takže pokud máte dneska volno a chcete třeba tam zavítat, tak to je další možnost. No a věřím, že ale vy máte svoje plány a ty mě zajímají nějaký vaše tipy. Pište mi je sem na číslo 724-634-634. Co dneska děláte, co máte v plánu při tomhle tom teplu, protože venku to fakt jako pálí, ale věřím, že máte stejně tak nějaký plány. Pište a jdeme na další songy. Teď už Damiano David, taky Tyla, Nile Rodgers, jich Talk to Me na fajnu. Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers.

0: Připoledně myslím, že ideální v Porvilu do Matafix a jejich Big City Life tady u nás na Fajnu. Já jsem se vás ptala, co máte dneska v plánu, no a přišlo mi hnedka několik odpovědí, děkuju za ně a jdeme na ně. Napsala třeba Barča, ahoj, byla jsem na výstavě stanů v Praze Letňany za Titanikem. Vstup je zcela zdarma, je tam spoustu stanů i výbavy. No, tak to je další tip i pro vás, děkuju mega Barčo za zprávu, věřím, že někoho to třeba taky zaujme. Jdeme dál, taky napsal Kuba, hele, dneska mám v plánu dát si grilovačku s kámošem a doufám, že nebudu litovat, že jsem se zase přejedl. Hele, známe to, sobota je ještě takovej ten den, kdy si můžete dovolit úplně všechno, ať už pitím nebo s jídlem, takže užívejte, pokud máte volno samozřejmě. Pokud ne, tak nebudu se opakovat, že jsme v tom spolu, jo? No, prostě jsme. A tak ještě napsala Verča, ahoj, dneska jedu na koncert a psychicky se připravuju na to, že zase utratím polovinu výplaty. Chápu, i s tímhle soucítím a tohle to prostě k tady tomu počasí patří, tady ty problémky. No a my jdeme dál, za chvíli Rosalyn nebo taky Ray, Where is my husband, na to si můžete počkat a za chvíli to tady společně rozjedeme na Fajnu.
1: Na Fajnu chystáme výzvu, která

0: Rok, co někomu zachrání život. Sleduj Fajn a náš Instagram.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Fajn Radio. Next Generation.
7: Next Generation.
8: Turn it up, turn it up.

to byla Bebe Rexha, Faithless, New Lion, posloucháte Fajn Weekend s váma Kristin, no a připravte si kapesničky. Ale jenom trošku. Netflix oznámil, že série Emily in Paris končí 6. řadou, no a internet teďka prožívá takovou menší fashion krizi. Jedni brečej, druzí už analyzují každý outfit Emily Cooper, jak maturitní otázku, že jo. Ale víte co, možná je vlastně dobře, že to končí v nejlepším, protože upřímně, 6 let v Paříži, milion milostných trojúhelníků, práce, večírky, krosanty. Emily zvládla víc než většina z nás za celý život. Pojďme si to říct na rovinu prostě. No a hlavně ten seriál naučil lidi, že i když neumíte francouzsky ani objednat kafe, pořád můžete vypadat fakt sebevědomě a sexy. Navíc fanoušci na sítích už jedou své teorie, že Emily nekončí kvůli lásce, ale protože jí po 6 letech prostě vypršelo vízum. A to je asi nejrealističtější věc. Co se v tomhle seriálu kdy stalo? Pojďme si to říct na rovinu. No nic, hele, pojďme zase o tohle tématu dál. Doufám, že jste si moc nepoplakali. Mě upřímně ten seriál nikdy nechytnul, takže to prostě vezmeme jako fakt a půjdeme dál. Teď už ale si dáme další skvělý bangry. Tiesto, nebo taky Rose a Bruno Mars a jejich APC. Na fajnu. Fajn. Game.

0: Sharon Stone, To Love Somebody, to nám dohrává právě teď u nás na Fajnu. Smutné zprávy v podobě konce seriálu Emily in Paris jsou za náma. Teď tady mám jednu novinku. Všichni jsme na to podle mě čekali a ani jsme o tom nevěděli. A když už jsme vydrželi tak dlouho čekat, tak těch pár minut už nás nezabije. Za chvíli budu zpátky, za chvíli vám tu informaci řeknu a mezi tím třeba ještě tenhle song. Tenhle song nám to čekání zkrátí. Kamrat a jeho Be Mine. Čeká už za minutku, tak si na to počkejte a potom už ty velký novinky.
1: Fajn víkend.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn Radio.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
15: Right, babe.
1: Fine.

Tohle to byl Kato a John, Turn the Lights Off na Fajnu, 12.53, to je aktuální čas. A pozor, hudební karma právě dorazila, protože Spotify testuje novou funkci, která by mohla totálně zničit život překupníkům lístků. Takže můžeme všichni hromadně oslavovat. Nově by totiž umělci mohli pustit vstupenky nejdřív těm fanouškům, který je fakt poslouchají. Ne těm, co mají otevřených 13 záložek Ticketmasteru a 3 notebooky připraveny od 5 od rána. Ne, to už prostě nebude. Spotify bude sledovat, kdo interpreta opravdu streamuje, a právě tyhle lidi dostanou přednostní možnost koupit si lístky ještě před klasickým předprodejem. Takže jestli někdo poslední 3 roky usínáte u jednoho alba pořád dokola, tak congratulations, konečně se tahle emoční nestabilita možná vyplatí. A překupníci ti teď asi spouštějí maratony a pouštějí playlisty Taylor Swift a dělají, že jsou long time fans. Jenže sorry kámo, Spotify ví, že jsi minulý týden neposlouchal ještě nějaký zvuky deště a techno remix Shreka, jo? Takže máte smůlu. Vy, co to děláte? No a my si konečně naplno užijeme nějaký koncert. Tak jo, tohle je všechno, to je ta novinka, na kterou jsme všichni čekali, ani jsme to nevěděli. Teď už Arlo Parks, Two Sided, nebo taky potom Yenidas na Fajnu, tak si to užijte.

0: Unidos, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds. A tenhle song nám uzavírá první společnou hodinku. No a už za chvíli budu zpátky se vztahovou poradnou. Tak rozhodně zůstaňte na Fajnu a za chvíli se slyšíme.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Fajn Radio.
7: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
6: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
6: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn Weekend.
7: Kristin Esposito. Esposito. You are my best friend.
0: Fajn. Ahoj lidi, druhá hodinka Fajn Weekendu s Kristin na svém startu 13.02, to je nejvyšší čas to tady odstartovat, tuhle skvělou hodinku. Hele lidi, existuje pár vět, který ve vztahu z něj úplně nevině. Ve skutečnosti jsou nebezpečnější, než musíme si promluvit, a to už je co říct, takže za chvíli zjistíte, proč někdy jedna obyčejná věta rozpoutá doma třetí světovou a actually některé věci byste ani nečekali. Věřím, že se jim taky chcete vyvarovat, tak zůstaňte zatím u nás. Můžou tady zůstat lepší songy, no pojďme na ně, hele, pojďme to nezdržovat.
6: Fajn Weekend.
7: Fajn Weekend.
0: Pink Panthers, nebo taky Zara Larsson, a nebo taky Benson Boone a jeho Beautiful Things na Fajnu.
8: Fuuu!

ideální na tohle počasí, na tenhle den. Killin, Sofian Mešmeš, jejich Pistácie na Fajnu. Právě teď. No a lidi, vztahy jsou strašně zvláštní věc. Stačí jediná věta, místo romantického večera máte doma novej díl kriminálky. No, takhle. Internet teďka řeší seznam takzvaně nevinných vět, který se ve vztahu zní úplně normálně, ale ve skutečnosti prej dokážou být megatoxický. Třeba legendární hlavně se uklidni, což je mimochodem asi nejmíň uklidňující věta v historii lidstva, prosím, to fakt nepoužívejte. To funguje stejně dobře, jako když někomu v kině řeknete neboj, ten film není dlouhej, nebo další klasika, už zase. V tu chvíli totiž neřešíte problém, v tu chvíli už jen symbolicky otevíráte takový kruh a čekáte první úder. A víte, co na tom nejhorší? Že většina těchto vět nevzniká ze zloby, jen jsme občas jako takový unavený, otrávený ve stresu a občas možná zapomeneme, že člověk vedle nás není jako nějaký supporter, ale partner. Takže možná dnešní relationship reminder nikdy fakt nestačí, co říkáte, ale jak to říkáte. Protože rozdíl mezi co se děje a co se děje, je asi 6 měsíců párový terapie. Takže prosím vás, trošku nad tím přemýšlejme společně, ať z toho nevznikají tady další problémky. Hele, Harry Styles zpívá o amerických holkách, tak si dáme ten song American Girls právě teď na Fajnu.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

0: jestli máte pocit, že být streamer dneska znamená jenom sedět u jedné hry a křičet do mikrofonu, tak Red Bull Ultimate Streamer vás možná trochu vyvede z omylu. Tohle totiž není jenom o skillu v jednom titulu, ale o tom zvládnout různý herní challenge, různý herní žánry, hlavně pressure před lidma live. Od 21. do 29. května běží online část na Twitchi a na Kiku, kde se hledá nejuniverzálnější streamer v Česku. Třeba jste to právě vy. Za projektem stojí streamer Hiset, určitě ho znáte, a letos poprvé přijde i velký živý finále pro top 6 streamerů. Bude to 31. května ve Vodafone Playzone aréně v Praze. Průběžný výsledky a všechno kolem najdete na redbull.cz/ultimatní streamer a rozhodně se přihlašte a třeba i vy můžete být v té top 6. Tak co víte, prostě nikdy nevíte, kdy se kam můžete přiblíst a jaký jsou vlastně vaše skills, tak to zkuste.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
1: Fajn Radio.

který vám bude hrát ještě dlouho v hlavě. Tohle je Sombr, jeho Home Wrecker. Tohle je skvělej banger na fajnu. 13.34 aktuální čas. No a lidi, taky vám přijde, že je nějaký extrémní vedro a to je jenom 25 stupňů, jo? Takhle, já si myslím, že každý člověk máme nějakou guilty pleasure, když nastanou tady ty tepla. Aktuálně třeba 25 stupňů, ale bacha, ono to má ještě stoupat. Normálně tady v tuhle ten čas má být to největší teplo, ale ne, ono to ještě stoupne. Minimálně tady v Praze by mělo být až 28 stupňů, ale to až pozdějíc. No a já se vás ptám na nějakou vaši guilty pleasure. Já začnu, u mě by to byla klimatizace, kdybych teda ve svém pokoji nějakou měla, ale všeobecně vždycky, když někam jedu, tak prostě je důležitý, aby tam byla klimatizace. No ale pozor, není to tak hezký, jak byste si to představovali. Doktoři nás totiž teďka varujou, že není úplně ideální spát celou noc se zapnutou klimatizací. Tak to ještě, že ji nemám, no. Hele, takhle, co je to klimatizace u vás, nebo máte něco jiného? Je to Nanuk, ten by by taky neměl být úplně každodenní součástí jelníčku. Nebo vychlazený pití, to je taky docela blbý, protože v létě se tolik studeného prostě nedoporučuje. Ale jenom se pochlubte, mě to fakt zajímá, já teda nejsem doktor, abych soudila, takže nebojte, pište mi cokoliv, co je prostě vaše guilty pleasure, když nastanou tyhle vedra. 724634634. Třeba objevíme něco, co třeba někdo jiný nezná a vzájemně se inspirujeme. To je tak krásný. Tak se pojďme inspirovat a u toho si dát další songy. Fine. Kygo, One Republic, Chasing Paradise na Fajnu právě teď.

0: to dohrálo právě teď u nás na Fajnu při tomhle tom až skoro jako letním počasí. Ne skoro, ono to je fakt jako letním počasí. 25 stupňů a bude ještě hůř. No, nebo pro někoho ještě líp samozřejmě. Řešili jsme každopádně vaše guilty pleasures, když je veliký teplo. Takže pojďme pokračovat tématu. Přišlo mi hnedka několik zpráv a děkuju za ně. Jako první, mi hnedka po sekundě, co jsem vypla mic, přišla jenom fotka na nuku a k tomu zpráva, prej na nuk nemůže být každý den. Hele, já to nesoudím, já to vlastně podporuju. To říkají doktoři, že jo. Takže to schováme za to, takže to děkuju mega moc za tuhle zprávu. Taky napsala Bára, za mě modrá ledová tříšť, to můžu na litry, miluju. Zdraví Bára. To by taky zdravím, hele, já mám pocit, že na ledový tříšti jste se tady snad všichni shodli, protože mi přišly asi tři zprávy, že je to ledová tříšť. Takže vlastně proč ne vrátit se takhle trošku do dětství a ono, co si pojďme si říct na rovinu, jsou dny, kdy už přijdete k tomu stánku a už to není ani na tu zmrzlinu, ale už vyloženě chcete jenom tu ledovou tříšť. Taky ale ještě přišla jedna docela zajímavá zpráva od Dariny. Zdravím všechny, co v tomhle vedru musí doma uklízet a rovnou dávám radu, jak si to zpříjemnit. Odmrazování mrazáku rovná se, jde to rychle a příjemně se člověk ochladí. OK, Dary, mega děkujeme za tuhle zprávu, to musím zkoušet. Tady ještě přišla jedna zpráva a Rafaelo na nuk je top, tak můžete ochutnat za mě. A lidi, při tomhle tom počasí se asi hodí jeden jediný song. No neříkejte, že to nemá ten letní vibe. Tohleto je Dominic Fike a jeho White Keys. Skvělej letní takovej chill song. Ten si dáme už za malou chvíli, tak se na to počkejte. Tady na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Fajn Radio.
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Lily Bean.
14: It's Sabrina Carpenter.
11: Music. Fine.

Shakira, taky Burna Boy, jejich Die Die, taky skvělý letní vibe tady u nás na Fajnu. No a my se pojďme podívat. Let's go na nový věci. Co vyšly v hudbě? Včera byl New Music Friday, tak si tady pojďme dát takovej menší recap, něco, co třeba jako mě zrovna zaujalo a myslím, že i vás by mohlo. Tohle je Sofian Mešmeš. Myslím, že jste ho poznali podle hlasu a jeho úplná novinka Duha. Dlouho jsme čekali a dočkali jsme se na tenhle song. Já bych mu dala

0: tím, že jako poslouchám Sofiana, ne úplně mega často, ale poslouchám ho, tak tohle je takovej jako lehký nadprůměr. Dala bych tomu takovejch 7,5, 8 z 10. Můžete schválně taky psát, co baví vás, a my jdeme dál. Lidi, tohle už byste možná tolik nečekali. Tohle je Nick Tendo a na featu je Ben. A tohleto je jejich song Q&A. Tohleto je úplně mega jiný styl, než Nick Tendo normálně dělá. Ale hrozně moc to cením. Jakože zní to strašně dobře. Fakt 9,5 z 10. Možná bych tomu těch 10 z 10 fakt dala. Miluju, jak se trošku stylizuje do takového punkrockového stylu i trošičku, jo? Je to tam, je to tam. Hele, a pojďme ještě na poslední věc, a tohleto, to je úplně jiný šálek čaje. Tohleto je totiž Olivia Rodrigo a její The Cure. Další nakouknutí do nového alba, který vychází 12.6. Tak co, jak nás to baví? Já bych tomu dala takových 7 z 10. Ale zní to mega dobře, už se extrémně těším, jsem zvědavá, co novýho Olivie zase vymyslí. No a my jdeme dál, protože tady nebudeme myšlet žádný speciality. Prostě tady budou naše skvělý songy. Třeba Subfocus Elevate.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Fajn Radio.
0: Fajn.
5: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s váma, Kristin, 14.03, nejvyšší čas to tady odstartovat, no a za chvíli pokecáme o Survivoru. Ano, já mám svoje guilty pleasure a jedním z nich jsou všeobecně reality shows. Věřím, že v tom nejsem sama, 13. kmenová rada teďka v Survivoru přinesla něco, co tady ještě nikdy nebylo, tak zůstaňte mezi tím skvělý songy vaším směrem, pojďme rovnou na to, let's go!
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Odstartujeme to Nobody Soldier, Hozier právě teď na Fajnu. Tak se trojte.

0: Weekend in Your Eyes při víkendu, sobota 23. května. No a v tomhle týdnu se stalo něco, co pokud sledujete Survivor, tak všichni víte. Jestli někdo ještě někdy řekne, že 13 je normální číslo, tak očividně právě neviděl ten poslední díl Survivoru Československo, protože 13. kmenová rada, totální chaos, ale takovej ten televizní chaos, kdy sedíte doma, koukáte na obrazovku a říkáte si, že tohleto scénárista nemohl napsat ani po třech energiťácích. Normálně se čeká napětí, že jo, čtení hlasů, dramatická hudba, jenže tentokrát soutěžící začaly vytahovat skrytý imunity, jak Uno reverse kartičky, jeden hráč po druhým a potom jeden hráč má imunitu, druhý má skrytou, třetí taky skrytou, jeden jí předá tamhle. A v tu chvíli už podle mě i Ondřej Novotný sám přemýšlel, jestli si náhodou taky nějakou nezahrát, že jo, když už jsme tady. A pak přišel ten moment, že bez té jako ochrany zůstala jediná hráčka, Wendy, takže poprvé v historii československého Survivoru se ani nemuseli číst hlasy. Prostě skončila game over, kufry, letadlo. Fanoušci teďka píšou, že to byla jako jedna z nejlegendárnějších kmenovek jako ever, možná i ta nejvíc. A upřímně tohle už nebylo ani Survivor, tohle bylo, jak když vám ve škole řeknou, že test nebude a pak zjistíte, že ho píšete jenom vy. No, je dost možný, že se k Survivoru budu vracet, až bude oznámen vítěz, tak mě vlastně samozřejmě zajímá, pokud sledujete, tak jaký jsou vaši favoriti? Já vám ho prozradím za malou chvíli, mezi tím vám ještě můžu říct, že na našem YouTube Fine Radio, tam se takhle jmenujeme, tak máme i podcast Posedlý Survivorem a tam jsou všechny možný rozhovory, právě třeba i s Wendy, tak rozhodně na to mrkněte, stojí to za to, no a samozřejmě pište 724-634-634, kdo jsou vaši favoriti? Let's go, teďka už další songy.
1: Jediná horší věc, než být zaseklej v dopravní zácpě. Točet v autě bez fajnů a bez nálady a bez skvělejch songů.
0: Nile Horan, taky Miles Smith, Drive Safe, právě teď na fajnu.

0: byli Jonas Brothers, jejich Sucker tady u nás na Fajnu při sobotě. A já jsem se vás ptala na jednu jednoduchou otázku. Pokud sledujete Survivora, kdo je vlastně váš favorit? Přišlo mi několik odpovědí. První napsala Berča. Ahoj, já prostě fandím od začátku Johance. Johance, ty tanečnice, by the way, ty Slovence. Takhle, já to mám s Johankou trošku tak jako různý. Přijde mi úžasná, jako jak dokáže udělat tu hru, ale je mi strašně nesympatická. A vlastně si poslední dobou říkám, že všichni moji oblíbenci už prostě vypadli. Já jsem teda to nejvíc upřímně přála Betty, která bohužel vypadla. A vlastně potom jsem si říkala, že by bylo cool, kdyby to vyhrála nějaká mladá holka. Evička už taky vypadla, takže nemám úplně konkrétně nějakýho vítěze. Vy, pokud byste ještě chtěli, přišly mi ještě další dvě odpovědi a ty byly taky Johanka. Tak pokud ještě máte nějaký jiný tip, tak 724-634-634. Třeba o tom ještě pokecáme a mezi tím si dáme Alexa Warrena nebo taky Ray Daltona za chvíli na Fajnu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
6: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
5: Počkejte, kůň? Ukachen?
6: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
5: Tak moment, kůň nebo žába?
6: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
5: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
6: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
5: Co? To?
6: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
5: Do reprezentace? Jako za národák?
6: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
5: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
2: Fajn Rádio.

Ava Max. Spotify u nás na Fajnu dohrál právě teď 14.35, to je aktuální čas. No a některé spolupráce prostě dávají až moc velký smysl. Protože jestli někdo umí vypadat jako chaos, party a luxus zároveň, tak je to právě Charlie XCX. Teď to potvrzuje i nová vlastně beauty kampaň pro YSL Beauty, kde se stala jejich novou ambasadorkou. Takhle, celá ta kampaň jde přesně ten její vibe, odvážný glam, rozmazaný eyeliner po ránu, lesk, který vypadá jako když jedete domů v 6 ráno. A vlastně je to strašně cool. Upřímně, jestli někdo dokázal proměnit estetik, nestěla jsem spát na módní trend roku, tak je to právě Charlie. A nejlepší je, že to není takovej ten sterilní beauty svět, kde všichni vypadají jak AI filtry. Tohle působí trošku messy, trošku rebelsky a přesně proto to my žereme. Protože někdy, že nechceme vypadat jako přímo dokonale, jenom tak jako draze, unaveně. A to Charlie XCX propaguje úplně skvěle. Rozhodně si to najděte, tu kampaň vypadá hrozně dobře. Kde ji vidět můžete? Je třeba i náš Instagram, Fine Radio, tam se takhle jmenujeme, no a jeden z nejnovějších postů je právě o ní a hnedka na druhém postu, když přes swipenete, tak tam vidíte tu kampaň. Tak se na to mrkněte a teď už další songy. Danny Hudson, jeho OMV právě teď na Fajnu. Dejte si to s náma.

0: Sheeran, Bad Habits, to nám hrálo právě teď u nás na Fajnu 14.43, to je aktuální čas. No a dneska, sobota, 23. května, slavíme, no bylo to, že to neslavíme, ale prostě jedno takový hezký výročí. Mimo to, že za chvíli tady bude tenhle song High Hopes, Panic at the Disco, tak tenhle song přesně dneska slaví 8 let, přesně před 8 lety vyšel tenhle skvělý banger. Jako myslím si, že málo který song je tak velká definice roku 2016 jako právě tenhle. Tak si ho tady za malou chvíli dáme, rozhodně na to počkejte a za chvíli to tady bude.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Lyže?
11: Happy Sport.
10: Dětské kolo?
11: Happy Sport.
10: Půjčovna?
11: Happy Sport.
10: Servis?
11: Happy Sport.
10: Bazár?
11: Happy Sport.
10: Šťastné dítě?
12: Happy Sport.
10: Happy Sport?
11: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn Rádio.

Teď to byla Zara Larsson, Midnight Sun, posloucháte Fajn Víkend, 14.57, to je aktuální čas, no a lidi, já mám pocit, že Kellyn, určitě už ji znáte, zpěvák, rapper, momentálně jede jako režim main character, protože nestačí, že vyprodává Majalesy, nebo zakončuje headliner Majalesu, který má teďka za sebou, jede bomby na streamech a lidi znají každý druhý jeho text. Teď se nově objevuje i ve filmu Bojovník. Film Bojovník má jako ukázat svět MMA trošku víc autenticky, takže žádný neleštěný Hollywood, ale reálný tlak, comebacky a život kolem zápasů. A právě Kellyn tam má svoji roli po boku skutečných fighterů a i on se vlastně věnuje bojovým umění, takže to tam mega zapadne. A to, že jo, rapper a koncerty a filmy, to jde prostě všechno do jednoho. No a do toho bude ještě nová série Superstar, kde bude mezi porotci, což je věc, která mě extrémně překvapila. On i sám v rozhovoru říkal, že i jeho překvapilo, když ho oslovili. Takže se rozhodně máme na co těšit, bude úplně všude, ale jako pardon, tohle to už není jako jenom takový hudební hype. Tohle je moment, kdy člověk otevře třeba i lednici a čeká tam, že tam bude sedět Kellyn a řekne, bro, pustíme si nějaký beat. A vlastně je docela jako crazy sledovat, jak se člověka, kterýho lidi před pár lety znali hlavně z playlistů a ze Spotify, teď stává jedna z největších tváří český pop culture, no jo, no, prostě popstar, jak má být. Hele, pojďme dál, teď už Kellyn, teda ne Kellyn, ten nebude bohužel, ale Farmen bude, Baby Goodbye, tenhle skvělý banger, právě teď, na Fajnu.

0: Fajn víkend. Fajn. Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
0: Fajn Radio. Fajn. Vždycky hot.

Čus lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn Víkendu s váma Kristýn, 15.02. To je aktuální čas, no a lidi, znáte takový to, když máte nějakou rutinu, jste na něco zvyklí, dejme tomu, a najednou se to jako změní, aniž byste vy chtěli, prostě jste donucený k nějaký změně, ať už dlouhodobý nebo jednorázový. Je to tohleto dost nekonkrétní, ale za chvíli si popovídáme o tomhletom víc konkrétně, sdělím i svůj případ, vy se podělíte, jo? A taky jsem vám před malou chvíli špatně natýzovala Kelina, ano, chápu, že ho chcete, no tak já vám ho sem přidám. Kelina, Viktor Šín, Safír, to nám odstartuje tuhle čtvrtou hoďku, tak si to užijte. Fajn.

to je Miley Cyrus, její End of the World. Na fajnu. 15.12 aktuální čas, no a takový malý konec světa může přijít, když změníte třeba rutinu. Myslím, že každý z nás má jako každý z nás má nějakou svoji rutinu, kterou absolutně nechce měnit. A je to úplně jedno, jestli je to vaše oblíbená kavárna, cesta do práce, nebo třeba člověk, ke kterému chodíte roky na vlasy nebo na nechty. Mně se to třeba teďka stalo, že jsem poprvé po strašně dlouhé době musela jít na nechty k někomu jinému. A jako přísahám, cítila jsem se fakt zvláštně jenom tím, že sedím na jiný židli. Pak jsem to brala jako nevěru, jo, až jako cítila jsem se fakt blbě. Ale zároveň jsem si říkala, proč nás dokáže rozhodit úplná jako maličkost jenom proto, že jsme si jako zvykli na něco jiného. A podle mě to zná úplně každý, někdo poprvé jede MHDčkem místo auta, někdo změní fitko, obchod, kadeřníka a najednou má pocit, že dělá něco jakoby nelegálního. Tak mě vlastně jako tak dneska zajímá, co byla vaše nejdivnější nebo největší změna rutiny, do který vás život donutil. Dopadlo to nakonec v pohodě, nebo jste se rychle vrátili ke staré klasice a proč to celkově proběhlo? Prostě se mi rozepište se mi, mega mě to zajímá. 724-634-634, ať v tom nejsem v tady těch změnách sama. Mezi tím si dáme skvělý bangry Sigala, nebo taky Tame Impala, Jenny, Dracula, právě teď na fajnu. A vypište.

0: byla Sky Newman, její FUNUF tady na Fajnu při sobotě, no a my pojďme dál, máme tu další skvělý bangry, například tenhle, ten je můj oblíbený. Tohle je Viktor Kao a taky Lifer a jejich Víno. Tenhle song si dáme za maličkou chvíli, tak si počkejte minutku a bude tady. No a potom si dáme naše oblíbený téma. Takový random fakt na závěr, ne?
1: Na Fajnu chystáme výzvu, která ne...

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
9: Fine Radio.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, tohle to je takový Golden Trio a jich Gone, Gone, Gone u nás na Fajnu při sobotě. No a lidi, já si občas říkám, že když člověk v rádiu omylem na pár sekund něco vypne nebo pustí blbě, tak je to vlastně ještě docela dobrý, protože v Británii teďka jedno rádio omylem oznámilo smrt Charlesa III. Jo, normálně se kvůli počítačové chybě spustil... spustil takový krizový protokol pro úmrtí monarchii a rádio začalo vysílat smuteční režim. Jenže problém byl v tom, že král byl úplně, ale úplně v pohodě. Nejlepší timing, stalo se to zrovna ve chvíli, kdy byl Charles na oficiální návštěvě a normálně někde fungoval. Takže si představte, že si třeba dáte kafe, otevřete rádio a zjistíte, že jste podle vysílání po smrti. Takže víte co, odteď už si nikdy nebudu stěžovat, když omylem pustím špatný song, protože pořád lepší zahrát jinou písničku, než omylem... No, tečka, tečka, tečka.

0: tak všechno mám.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
2: Přesně tak, pojďme se na to na chvilku podívat. No a Češi vyhráli naposledy proti Itálii, teda bylo to docela v nervy, bylo to zajímavý zápas, jo, ale zvládli jsme to, vyhráli jsme, ale důležitý je, jedeme dál dneska, vlastně za pár minut, za pár sekund, budeme hrát proti Slovákům. Je úplně jedno, kolik turnej už člověk viděl, jakmile hrajeme se Slovákama, víme, že je z toho automaticky takový jako derby vibe, protože to není jenom sousedský souboj, to je takový ten meč, kde se druhý den ve škole nebo v práci doma, jakože jede jako, tak jsi viděl z toho, co, prostě co se děje, toto. Takže jestli dneska odpoledne zmizí půlka Česka z internetu nebo z ulic, tak víte, proč to je, protože všichni sedějí doma nebo v hospodě u obrazovek a prostě to napínavě sledují. A přitom ještě k tomu Slováci jako mají docela vítěznou prostě spoustu vítězství za sebou, takhle, jo, to řečeno. Takže dneska to bude opravdu zajímavý, rozhodně to sledujte, za pár minut to startuje, no a my si samozřejmě slyšíme zase zítra, abychom si řekli novinky z mistrovství světa v hokeji a trošku to tady zítra probereme, tak poslouchejte i zítra.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamarán.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
1: Fine Radio.

její Red Eyes. To nám ukončuje, uzavírá takhle společný 4 hodinky na fajnu. 50, to znamená, že jsme u konce. Já vám extrémně moc krát děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, ať už chvíli nebo celou dobu. Děkuju za vás, děkuju za vaše zprávy, za vaši energii a my se samozřejmě slyšíme zase zítra od 12 do 4. Já tady budu rozhodně, doufám, že i vy. No a teď už jeden takový TikTok banger na rozloučenou. Temper Trap a jeho Self-Aware právě teď na fajnu. Tak se to dejte a já se s vámi loučím. Zatím, čau.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
2: Fajn Rádio.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky.

0: vždycky fresh.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Fine Radio.
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lil Peepy.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
7: Fajn Radio.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Fajn Radio. Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
6: Fajn Radio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
4: Fajn. Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
4: Fajn.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Fajn rádio.

0: A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnprague.run.cz.
3: Lyže?
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo?
4: Happy Sport.
3: Půjčovna?
4: Happy Sport.
3: Servis?
4: Happy Sport.
3: Bazár?
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě?
5: Happy Sport.
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
6: Fajn Rádio.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vznikat.

0: Alkohol do závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
2: Fajn Radio.
1: Instagram,
2: YouTube, TikTok.
1: Jsme všude.
2: Hledej Fajn.
1: A sleduj nás.
2: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
7: Odplouvám kránu na katamarán.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamarán.
8: www.pragueboats.cz.

0: tak vzhůru na palubu.
1: Fajn Rádio.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Rádio.
3: CZ.
1: Vždycky hot.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, co ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firmanazážitky.cz.
0: Fajn Rádio.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Fajn Radio.
4: Fajn Radio.

Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna. Fajn rádio. Yeah.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudetka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudetka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
6: Fajn Rádio.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Fajn rádio.

0: Hi, I'm Tiësto. And you're listening to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
0: House Culture. Čau, zdraví tě Victor Telagio a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.